0: Rostči svině.
1: Rostči svině.
0: Jízdíti svině.
1: Jízdíti svině.
2: Lajda solo o lakitao.
3: Lajda solo o lakitao.
2: Ilia o to isa.